0: Te pojďme nerovat, ty víš, kým bude, te pojďme. A to je Siri, a tu je to, tu je hojde. Je má tu korony, ty mi ty korony, má tu korony. Ty mi ty korony, má tu korony, zrava, pakarí tě, má tu korony. Pytávají korony, chat, kým to je jiný? Má vatuky. Ati eu tomo te germen e malo maien. Kalo ki ka para no malo te. E yo te mo te di o ki o ki to ato mo. Ta ho ato. Kalo ki ta yan de ais. Te ba o ko yo yo mo de ta ais ko yo yo mo ta ais. Re o ki o ki to ato mo. Re yan.
1: Para a tua amor, a tua vici.